0: Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
1: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden ukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou, nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Brousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady, tady. Mě by...
2: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno, ale že by to nebylo povoleno.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Budeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Agnesovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 3 kousky.
1: Mě to baví.
3: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěli.
3: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva proti...
3: Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je... Ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. No, nic.
3: Holka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
3: A tady já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava.
1: Vypatlaná.
3: Ne.
1: Vymaštěná.
3: Pomazaná.
1: Pomazaná.
3: Máme i vlastní krušnohorský fernet. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
3: Paní zbedla.
1: Ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
3: Je pochvala.
1: Ano.
3: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
3: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No,

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky. Okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
2: Tam je to
1: zařízení všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
2: Snad na polu.

0: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země
1: kouli. No to už by bylo pozdě.
0: No dobře, tak těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohleto, víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje. Prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka. Přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli pozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
1: No to nemusí být, rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
0: Lenost, kdyby se u mě vzala lenost, čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
1: Přesně jdoucí.
0: Hodinky H po pradědečkovi pr.
1: No, ale...
0: Dědeček byl pravoslav.
1: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
0: Jak to?
1: No, podívejte, o 9 minut napředu.
0: No, počkejte o 9 minut napřed, ale čas se pí předbíhá. Pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
1: No tak.
0: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
1: 24.
0: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte? Protože oni...
1: Datum.
0: Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
2: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
0: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zaspřít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak to zařídíme teď s tou tombolou.
2: To bychom s tombolou zařizovali, prosím tě, to je jasný, to je jasný.
1: Co je na tom jasnýho? Tobě je všecko jasný.
2: Bude by ne? Co budeš zařizovat? Tombola je rozkradená.
3: Pánové, fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
4: Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy postivě koupili a nic si nenakradli?
3: Měli si nakrást. Kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
5: Tak počkej, tak nevtipkuj, prosím tě, tady je vojnou věc. Co udělal s těma lidma, který si nakradli a losy si nekoupili?
6: To je sviňárna tedy. To není snad ani možné.
7: Nechajte zjistit.
5: Ale jak to zjistíš, prosím tě, kde?
6: Jsou lidi pryč.
2: Nejde. Počkejte, mládenci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás neexistuje.
7: Z toho vycházejme.
5: No jo, tak z toho vycházejme. Ale ty lidi tam čekají. Kým to musíme říct, ne?
2: Prosím tě, co bys jim pořád říkal, já nevím. Co jim budeš říkat? Mně připadá, že jak Ježíš Kristus pořád někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam byli všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu.
3: No, a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí.
7: To není pravda.
2: A něco na tom je.
6: To má pravdu.
7: To není pravda.
2: Něco na tom je.
5: No jo, tak jim to ale někdo musí říct porád.
2: A co by jim kdo říkal?
5: No, že jsou všichni podezřelí.
2: Mladecí, já nevím, jak myslíte. Cobak, já bych jim to mohl říct sám. To je maličkost. Ale myslím, že je to zbytečný.
8: No já nevím, zbytečný.
2: No, zbytečný. Podívejte, oni lidi dobře vědí, když si to rozkradli, že to nemůžou vyhrát. A taky moc dobře vědí, že jsou všichni podezřelí. Lidi nejsou hloupí.
7: Nepodceňovat ty lidi. Ano, nepodceňovat, lidem musíme věřit.
2: Ano, nepodceňovat a věřit lidem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

mě taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prej mouchy otravují jenom v létě, jo? Tak, vážím, přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu. Já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale anekdotu, jak to bylo, jo, co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda to vůbec... Intelektuálové jsou tady, rozumíte, skvělou světou. Znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? No, pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že jo? A psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmátil ksír o strom, že? Nebo... krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Nebo ještě jednu takovou hezkou dětskou hádánku jsem slyšel na pískovišti, co to je, to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Tak je... Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, půjďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaném a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples do Lucerny. A říká: a proč máš to dítě? A říká: to je do tomboli. Jo, tak... Třeba se mi hrozně nelíbí ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím, nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jde mejt schody, aby nevypila kýbl, že jo? Tak je, nevím, co je na tom smíchu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: to do ohně dál.
1: Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z Boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivuhodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož xylolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, Bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý Pulchard s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco Pulchard spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
2: Ano.
1: Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou.
3: Řekli jste
1: mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Mistře, jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
1: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fret.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

tento kruh souznění. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: a pohled, odkud nechceš nikdy někam jet, neskažený temnou vzpomínkou.
1: Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

naše fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: What we're living in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Vládu dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Vláda by podle informací některých médií mohla projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla ohledně nedávného summitu NATO v Ankaře.
0: Co se děje v kraji?
1: Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V EU se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat, mělo vadu nebo její po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jeho americký tým hrál o 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbýnek Houcký, jak se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava, 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Jihlavané i návštěvníci města si mohou nově prohlédnout Jihlavu z výšky. Čtyři vyhlídkové plošiny na střeše horácké multifunkční arény nabízejí pohled do všech světových stran. Myšlenka vznikla v závěrečné fázi výstavby. Řešením se stalo právě vybudování čtyř vyhlídkových plošin. Z nejvyšších stupňů je možné pozorovat Jihlavu z netradiční perspektivy i celou krajinu Vysočiny. Cesta k vyhlídkám vede přes budovu fitness centra a spojovací můstek na střechu arény. Vyhlídky jsou přístupné ve všedních dnech od 6 do 22 hodin a o víkendech od 9 do 21. Spuštěn bude také online prodej na webu arény. Rezervace zatím není potřeba, návštěvnost je plynulá. Součástí novinky je i soutěž. Návštěvníci mohou sdílet fotografii nebo panoramatický snímek na sociálních sítích s označením horácké arény a každý měsíc bude vylosován výherce. Přejeme hezký den!

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat na dnešní den 20. červenec. V roce 1708 v Brně dostal oficiální povolení provoz nosítkové služby, což byla první veřejná doprava v zemích českých. Nosítka fungovaly ze zelného trhu na náměstí Svobody v Brně. V roce 1979 to proběhla právě tento den mezinárodní premiéra sci-fi hororového filmu Vetřelec a odehrála se v Japonsku. V roce 1999 program Mercury modul Liberty Bell 7 je vyzdvižen právě tento den ze dna Atlantského oceánu. A jsme v roce 2011, to u nás proběhla první bezkontaktní platba v Česku a uskutečnila se v Globuse v Praze. V roce 1822 se narodil Gregor Mendel, vědec a zakladatel genetiky a v roce 1919 Sir Edmund Hillary, novozélandský horolezec, který jako první zdolal Mount Everest. A ještě narozeniny v roce 1947 Carlos Santana se narodil, mexický kytarista, a trochu krásy v roce 1980 se narodila krasavice a brazilská modelka Gisele Bündchen. Přejeme dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Slovenská strela míří na Vysočinu. Meziříčí chystá velkou železniční slavnost. Vlak Slovenská strela zajišťoval od roku 1936 rychlé spojení mezi Prahou a Bratislavou. Dosahoval rychlostí až 140 km za hodinu a patřil k nejmodernějším vlakům své doby v Evropě. Velké Meziříčí se po prázdninách na konci září promění v místo, kde ožije v historii železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny i jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnost objevují jen výjimečně. Jen opravdu ojediněle mají lidé možnost spatřit na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Právě tento unikát se stane jedním z hlavních lákadel oslav 140 let železniční tratě z Velkého Meziříčí do Studence. Vedle slavného motorového vozu se návštěvníci mohou těšit také na historickou parní lokomotivu, která během dne dvakrát vjede na výkovou jízdu do Studence a zpět. Tady Rádio Jihlava, přejeme hezký den.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Bratíček, jsme se dneska zeptali, holky, kluci, co to znamená, když se řekne, tak dlouho se chodí s čbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
2: Protože třeba někdo plave v Africe a zakousne se mu do ucha žral.

0: úplně plný ze tomu utrhne ucho. Že ho ten džban zatlačí dolů a on spadne na hlavu a může mu upadnout ucho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Předseda sněmovny Tomio Okamura při přípravě cesty do Číny zkonzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Současně nevyloučil ani nepotvrdil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině zůstávalo včera večer po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Nejvíce jich je v okolí Dolní Cerekve a Hubenova na Jihlavsku. K 19. hodině se tam jednalo o 5 stovek domácností. Ve věku 83 let zemřel psychiatra sexuolog Jaroslav Zvěřina. Byl také poslancem za Občanskou demokratickou stranu, krátce i místopředsedou sněmovny a 5 let europoslancem. Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Kloucký, dobrý den.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam vás pozveme pro dnešní den 20. červenec? Kyrgyzstán na koni, to je cestovatelská beseda, začíná v 15 hodin v sociálním centru kraje Vysočina. Můžete se vydat do srdce divoké přírody Kyrgyzstánu. Čeká vás poutavé vyprávění o putování horskou krajinou na koňském hřbetě i pěšky s batohem na zádech, během něhož byly zdolány vysokohorské průsmyky a dosaženo nadmořské výšky až 3,5 tisíce metrů. Nahlédnete také do nádherného národního parku, kde se před očima otevírají dechberoucí scenérie jedné z nejkrásnějších oblastí střední Asie.
0: Kam na Jihlavsku?

20. července je v kalendáři Eliáš, Ilia, Iliana a Eliana. Takový je znáte, nezapomeňte na ně a my jim chceme taky právě ty z Rádia Jihlava. Všechno nejlepší, jak se taky připomínám, že právě dnes je

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Brodská nemocnice získala prestižní statut, patří mezi nejlepší v Česku. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčku Brod dosáhlo významného úspěchu. Bylo zařazeno mezi centra vysoce specializované chirurgické péče pro léčbu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pro pacienty z Havlíčko-Brodska i širšího regionu to znamená dostupnější moderní léčbu bez nutnosti cestovat do velkých fakultních nemocnic. Získání statutu specializovaného centra není samozřejmostí. Nemocnice musí splnit přísná kritéria týkající se personálního obsazení, technického vybavení i návazné péče. Hodnotí se také zkušenosti odborníků a kvalita poskytované léčby. O pacienty v Havlíčkově Brodě pečuje zkušený tým lékařů i specializovaných sester.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou.

0: Celý týden, který je před námi, co je právě teď Rádio Jihlava a přidáváme moto pro dnešek. Zázrak je, když se nenecháme pohltit komplikovaností života. Pěkné pondělí, dobré ráno, tady Rádio Jihlava a Zbyněk Louský, ať se skvěle poslouchá a ať prožijete hezký den.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké pondělí. Vládu dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami, které Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval. Vláda by podle informací některých médií mohla projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla ohledně nedávného summitu NATO v Ankaře.
2: Co se děje v kraji?
3: Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V EU se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat, mělo vadu nebo její po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jeho americký tým hrál o 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
2: Rádio Jihlava 101,5.

0: Vysíláme signál.
1: Ladíte Rádio Jihlava. V areálu Český mlýn vzniká nové dětské hřiště za 10 milionů. Původně mělo být hotové do konce května, nyní však již práce finišují. Děti si poprvé pohrají už zítra. Dřívější zastaralé hřiště nahradily moderní prvky, které jsou ve stylu rozmarného léta. Prostor má děti lákat k objevování. Na hřišti se objevují prolézačky, skluzavky, tobogán, houpačky, kolotoč i originální herní prvky typu Talk Tubes, které dětem umožní mluvit či šeptat na dálku napříč hřištěm. Rodiče určitě potěší kryté přístřešky, kritizují ale třeba naopak nerezový povrch skluzavek, který může v létě nepříjemně pálit. Teď už další muzika.

0: buď chytřejší než rádio.
1: Známe rozpočítávadlo Ententiky, dva špalíky známe asi všichni. Víte ale, že tahle říkanka je morbidní. Ententik je totiž ve skutečnosti kastrát. Jde o vykastrovaného kačera z německého Die Ente, což značí kachnu. A samotný chirurgický zákrok, při kterém se kačerům odstraňovala varlata, se prováděl za pomoci dvou špalíků.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. Tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Ladíte vlnu 101.1 FM, Jemnici na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru hrobky rodu Balavčíny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony korun. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady kolem 2 milionů korun. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města přístupná turistům. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
3: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

blízky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes 90 kilo odpadu. Přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí.
0: Jihlava aktuálně.
1: Policie v sobotu našla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého 38-letého muže z Ukrajiny, po kterém pátrala od čtvrtka. Přesné příčiny tragické události zjišťuje. Maďarský premiér Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Suljok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
0: Sport.
1: Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo v prodloužení na 38 utkání.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava.

ladíte Rádio Jihlava, vám na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce. Křeči na Pelhřimovsku vyřeší postavení vodojemu s úpravnou potíže s nadlimitním obsahem dusičnanů ve vodě. Obec Stáj na Jihlavsku bude mít po dokončení staveb víc vody, protože ji kromě studen bude čerpat i z vrtu. Na milionové investice dostaly samosprávy dotace od kraje a z ministerstva zemědělství. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?

0: Petra Sála s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Na Vysočině se města zaměřují na podporu bytové výstavby s různými investory. Více za okamžik.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

0: nejlevnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Počet nájemních městských bytů se ve městech zvýšil nejvýše o desítky. Podstatná část je pro seniory v domech s pečovatelskou službou. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Centrální evidence psů má za sebou první týdny ostrého provozu. Veterináři do registru zatím zapsali více než 64 tisíc domácích mazlíčků. Většina pejskařů nové opatření podporuje. Registrace psa do systému je povinná. Vyřídit ji lidé mohou při nejbližší návštěvě veterináře, nejpozději však při povinném očkování proti vzteklině.
0: Co se děje v kraji?
1: Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí na začátku měsíce. Krokodýly nilské plánuje k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, když se inspiroval kontroverzním a nepříliš úspěšným projektem v americkém státě Floridě, kde zadržené nelegální migranty umístili do detenčního zařízení v bažinách obývaných aligátory. Vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Tak máme lehce po 11. hodině, tak je dneska už 20. července, čímž končíme druhou dekádu prázdnin. Tak je po víkendu a před námi tedy další pro někoho pracovní týden. Jinak dneska je taky Mezinárodní den šachu. Tak ale pojďme už zpátky k dnešku. Co vás všechno čeká? Tak v první řadě to budou samozřejmě písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou, jaké chyby dělají často ženy na prvním rande. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více, tak si na to všechno počkejte. Já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. My se teď společně půjdeme podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Dcera Janka Ledeckého Ester vyměnila sníh za azurové moře, no a fanoušci jsou z toho ve varu. Dvojnásobná olympijská šampionka si užívá letní dovolenou v Řecku, odkud posílá jeden snímek za druhým. Největší rozruch ale vyvolaly fotografie, na níž pózuje v bílých bikinách a s kapitánskou čepicí na hlavě. Komentáře se okamžitě zaplnili obdivem.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plát, když...
0: Na pódiu zářila před více než 100 tisíci lidmi. Doma už jí ale síly nezbývaly. Eva Farná zažila 3 obří koncerty v pražském Edenu a dosáhla jednoho z největších úspěchů své kariéry. Za velkolepou show se však skrýval rok extrémního nasazení, přehlcení a snahy zvládnout současně práci, děti i manželství. Zpěvačka otevřeně přiznala, že není v pořádku a pomoc dokonce

0: mluvil Bohouš Matuš o konci manželství, o samostatnění své ženy a smutném smíření s tím, že jej Lucie možná definitivně opustila. Teď ale zpěvák přišel s nečekaným obratem. Neodešli jsme ale od sebe. S Luckou jsem v klidu. Člověk někdy něco řekne. No, já uznávám, že jsem řekl pár blbostí, ale máme se rádi. No tak... Hlavně, že má bulvár o čem psát, no ne? A o to je.
1: Stejně tě potřebuji.
2: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Rádio Jihlava, 101,9.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, no že se nestydíš? Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

0: Jste dobře naladěni a to na vlnách 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava a my se teď mrkneme na to, kdo 20. července slaví svátek. Jsou to Ilia, Iliana, Eliáš, Eliana a Aurelius. Přejeme tedy všem oslavenským a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Častěji už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí a je 20. července a my se můžeme mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, na svátek Eliany nemáš bazén? Skoč do vany. Nebo na svatého Eliáše celé léto už je naše. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Většina Čechů plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé si za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupujícího může hradit s jednou objednávkou hned několikrát.
2: Co se děje v kraji?
3: Další ulice v Třebíči dostala nový povrch. Dělníci dokončili pokládku asfaltu v Bartuškově. Skončila tím i několikadenní uzavírka. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů. Třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun.
2: Sport.
3: 13-letý chlapec zemřel na západě Španělska při zřícení fontány, na kterou fanoušci vylezli při oslavách španělského týmu na mistrovství světa ve fotbalu. Nejméně další dva lidé se zranili.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké polední poslouchání Rádia Jihlava vám všem přeje Fugas. No a my se můžeme podívat, co jsem si pro vás nachystal na, jako polední recept. No, řekneme si, jak se dělá takový rybízový koláč s drobenkou. Tak si na to počkejte, protože vás to čeká už za malou chvíli. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

štěstí. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho polední vysílání s Fugasem. Právě teď je pro vás připraven recept na rybízový koláč s drobenkou. Pekáč nebo středně velký plech vyložíme pečícím papírem, troubu včas předehřejeme na 180 stupňů, na odměření surovin pak použijeme hrnek o objemu 250 ml. Rybíz odstopkujeme, propláchneme a necháme okapat na sítu. Hrubou mouku, cukr a menší kousky nakrájeného másla promneme mezi prsty a vyrobíme tak drobenku. Do misy pak prosejeme obě mouky, kypřící prášek, cukr a promícháme. Metličkou nebo šláčem rozšleháme do směsi mléko, vejce a olej. Řídčí těsto potom nalijeme na tento připravený plech, posypeme rybízem, no a nakonec drobenkou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi tak 25 minut.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava a na něm právě teď na vás čeká pohádka.
2: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
3: Ahoj, Tondo! Jejda, co to máš pod vokem? To je monokl?
4: No jo, no.
3: A co se stalo?
4: Ale pomáhal jsem jedný ženský z vody.
3: A ona ti dala pěstí, jo?
4: Ne, ale manželka zrovna vešla do koupelny.
2: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fuga s vám všem přeje pěkný den. Máme dneska pondělí a je 20. července.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Maximálně 3 úvodní rande jsou zásadní. Rozhodují totiž o tom, zda se setkání dvou lidí promění v začátek něčeho dlouhodobějšího a krásného, anebo jen přibude do sbírky zklamání. Ženy na prvním rande často se vším příliš spěchají. Myslí to sice dobře, ale v euforii zapomínají, že všechno má svůj čas. Kromě toho, že hned mluví, jako by už spolu bydleli několik měsíců, může je ovládat nervozita. No a pak muže nepustí ke slovu. Většinu z těchto chyb dělají ženy podvědomě. Když se na ně zaměří, budou ale na jejich příštích rande se tohoto vyvarovat.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Dnešní ráno bylo po delší době výrazně chladné. Na většině stanic teploty klesly pod 10 stupňů Celsia a na Šumavě se místy dostaly dokonce pod bod mrazu. Do střední Evropy bude v první polovině týdne proudit chladnější vzduch, takže nízké ranní teploty nás čekají i v dalších dnech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na střeše horácké multifunkční arény v Jihlavě vznikly 4 vyhlídkové plošiny. Lidé z nich uvidí město i okolní krajinu z neobvyklé perspektivy. Novinka je přístupná za 30 korun a rezervace zatím nejsou potřeba. Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad $90.
0: Sport.
1: Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu Mezinárodní fotbalové federace Infantina, aby Spojené státy co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na herečku Maulenu Bočanovou. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za

brutální útok na dceru Bočanové. Volání o pomoc. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Mahulena Bočanová je na kritiku ze sociálních sítí zvyklá. Tentokrát ale zveřejnila slova, která překročila veškeré hranice. Neznámá žena totiž vulgárně napadla nejen herečku, ale také její 25-letou dceru Marinku, která má poruchu autistického spektra. Označila ji za dementa a kripla. Zatímco Bočanovou zasypala těmi nejhrubšími nadávkami. Někteří lidé umí být krutí. Krutí.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Rekonstrukce Znojemského mostu v Jihlavě bude dalším příkladem spolupráce kraje Vysočina a města Jihlavy. Kraj nyní vypsal veřejnou zakázku na opravu celého mostu. Hlavní stavební práce a dopravní omezení jsou teď plánovány na rok 2027.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho vysílání s Fugasem. I když Fugas už v podstatě se jenom rozloučí, předá mikrofon své kolegyni Katce a pozve vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátí. Tak si to tady užívejte na Rádio Jihlava a já se na vás budu znovu v 16 hodin těšit. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes 90 kilo odpadu. Přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí.
0: Jihlava aktuálně.
1: Policie v sobotu našla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého 38-letého muže z Ukrajiny, po kterém pátrala od čtvrtka. Přesné příčiny tragické události zjišťuje. Maďarský premiér Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Suljok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
0: Sport.
1: Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo v prodloužení na 38 utkání.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Plná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že na Vysočině zůstávalo po včerejších bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Další podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Na Vysočině zůstávalo včera večer po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Nejvíc jich bylo v okolí Dolní Cerekve a Hubenova na Jihlavskou. K 19. hodině se tam jednalo o 500 domácností. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěje mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Centrální evidence psů má za sebou první týdny ostrého provozu. Veterináři do registru zatím zapsali více než 64 tisíc domácích mazlíčků. Většina pejskařů nové opatření podporuje. Registrace psa do systému je povinná. Vyřídit ji lidé mohou při nejbližší návštěvě veterináře, nejpozději však při povinném očkování proti vzteklině.
3: Co se děje v kraji?
4: Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí na začátku měsíce. Krokodýly nilské plánuje k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, když se inspiroval kontroverzním a nepříliš úspěšným projektem v americkém státě Floridě, kde zadržené nelegální migranty umístili do detenčního zařízení v bažinách obývaných aligátory. Vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil.
3: Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Policie nalezla v rybníku v Jihlavě utonulého Ukrajince, po kterém pátrala. Podrobnosti za moment.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava taky v pondělí. Policie v sobotu nalezla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého 38-letého Sergeje Čupova z Ukrajiny. Po něm pátrala od čtvrtka. Přesné příčiny tragické události policie zjišťuje. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy, nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Vyladíte rádio Jihlava, Katka přeje hezký a úspěšný start nového pracovního týdne. Vysočině jako kraji malých obcí hrozí zánik velmi malých škol. Další podrobnosti za pár minutek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

dopoledne, zdraví vás z rádia Hlava Katka. Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou anebo se budou slučovat. Kapacita teď městům v základních ani mateřských školách nechybí. Pro nejmladší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách. Teď ale zpátky k hitům rádia Hlava, přijeme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Většina Čechů plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé si za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupujícího může hradit s jednou objednávkou hned několikrát.
0: Co se děje v kraji?
1: Další ulice v Třebíči dostala nový povrch. Dělníci dokončili pokládku asfaltu v Bartuškově. Skončila tím i několikadenní uzavírka. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun.
0: Sport.
1: 13-letý chlapec zemřel na západě Španělska při zřícení fontány, na kterou fanoušci vylezli při oslavách španělského týmu na mistrovství světa ve fotbalu. Nejméně další dva lidé se zranili.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 20. července a vy stále prožíváte pohodové pondělní odpoledne a Fugas vám všem už teď z vln 101.1 FM přeje pěkný den. No a já jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet celým tímto vysíláním. A se mnou jsou připraveny písničky, informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, čeho se muži nejčastěji bojí na začátku vztahu. Taky se dozvíte, kdo se v tento den ze slavných kdy narodil. Tak si na všechny ty podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Podobně jako ženy, i muži mají nejrůznější obavy. Na rozdíl od žen si je ale zejména ve vztazích nechávají spíše pro sebe. Nechtějí si je ani přiznat, natož, aby o nich mluvili. Pro mnohé by to bylo stejně jako pláč projevem slabosti či neschopnosti. Je to strach, moudrost či opatrnost, nejspíš od každého trochu. Muži se bojí, že ho opět někdo opustí nebo mu ublíží. Spustí se tak jeho vnitřní alarm a začne se chránit. Je to takový způsob, jak se vyhnout dalšímu případnému vztahovému zranění.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 20. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Rekonstrukce Znojemského mostu v Jihlavě bude dalším příkladem spolupráce kraje Vysočina a města Jihlavy. Kraj nyní vypsal veřejnou zakázku na opravu celého mostu. Hlavní stavební práce a dopravní omezení jsou teď plánovány na rok 2027.

0: Hezké pondělí odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Je dneska 20. července a kdo pak se zeznámí, kdy v tento den narodil? Tak třeba herec Jiří Grossman, spisovatel Jiří Padevět, fotbalista Vlastimil Petržala, ale taky třeba mexicko-americký kytarista Carlos Santana. Tak přejeme všem Slovencům všechno nejlepší a pokud mezi ně patříte i vy, tak samozřejmě taky vám.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Dnešní ráno bylo po delší době výrazně chladné. Na většině stanic teploty klesly pod 10 stupňů Celsia a na Šumavě se místy dostaly dokonce pod bod mrazu. Do střední Evropy bude v první polovině týdne proudit chladnější vzduch, takže nízké ranní teploty nás čekají i v dalších dnech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na střeše horácké multifunkční arény v Jihlavě vznikly 4 vyhlídkové plošiny. Lidé z nich uvidí město i okolní krajinu z neobvyklé perspektivy. Novinka je přístupná za 30 korun a rezervace zatím nejsou potřeba. Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad $90.
0: Sport.
1: Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu Mezinárodní fotbalové federace Infantina, aby Spojené státy co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že nový trenér jihlavských fotbalistů má velké ambice. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik, tak buďte s námi, buďte dobře naladěni na 101.1 FM a za chvilku se dozvíte víc.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

0: Jste dámy a pánové dobře naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Fotbalisté FC Vysočina letos na jaře nakonec udrželi druhou ligu a nyní stojí na prahu nové sezony. Chci vyhrát každý zápas, říká před novým ročníkem kouč FC Vysočina Marek Nikl. No, tak držíme palce.
2: Který z vás mu to nakecal? No tak, kdo to byl?
3: Tak se to tady říkalo, ne? Že byl jeho fotr Maradona.
2: No, jo. Ale ne argentinský Maradona. Ale albrechtický Maradona.
3: Jo, tenhle, ty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, že se nestydíš? Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

Jste dámy a pánové dobře naladění na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne. Máte už věk a přesto stále a rádi sportujete? Spolek Nebojte se policie zve seniory a jejich rodiny na 11. ročník branného závodu jihlavských seniorů. Uskuteční se v sobotu 6. září ve sportovním areálu SK Jihlava v Okružní ulici. Prezentace závodníků začne v 9 hodin ráno a samotný závod odstartuje v 10 hodin.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám v něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Dcera Janka Ledeckého Ester vyměnila sníh za Azurové moře, no a fanoušci jsou z toho ve varu. Dvojnásobná olympijská šampionka si užívá letní dovolenou v Řecku, odkud posílá jeden snímek za druhým. Největší rozruch ale vyvolaly fotografie, na níž pózuje v bílých bikinách a s kapitánskou čepicí na hlavě. Komentáře se okamžitě zaplnili obdivem.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Mám prostě od pámička boky jako skřín, som na plát, když...
0: Na pódiu zářila před více než 100 tisíci lidmi. Doma už jí ale síly nezbývaly. Eva Farná zažila 3 obří koncerty v pražském Edenu a dosáhla jednoho z největších úspěchů své kariéry. Za velkolepou show se však skrýval rok extrémního nasazení, přehlcení a snahy zvládnout současně práci, děti i manželství. Zpěvačka otevřeně přiznala, že není v pořádku a pomoc dokonce hledá také na terapiích.
2: Rádio Jihlava.
4: Láska spoutává nás, touha po ní síly, láska spoutává nás.
0: Ještě před 2 týdny mluvil Bohouš Matuš o konci manželství, o samostatnění své ženy a smutném smíření s tím, že jej Lucie možná definitivně opustila. Teď ale zpěvák přišel s nečekaným obratem. Neodešli jsme ale od sebe. S Luckou jsem v klidu. Člověk někdy něco řekne. No, já uznávám, že jsem řekl pár blbostí, ale máme se rádi. No tak, hlavně, že má bulvár o čem psát. No ne? A bo to je.
5: Stejně tě potřebuji.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké pondělí. Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes 90 kilo odpadu. Přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí.
4: Jihlava aktuálně.
5: Policie v sobotu našla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého 38-letého muže z Ukrajiny, po kterém pátrala od čtvrtka. Přesné příčiny tragické události zjišťuje. Maďarský premiér Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Suljok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
4: Sport.
5: Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo v prodloužení na 38 utkání.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme 20. července. Máme taky lehce po 18. hodině a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude nadále dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že jihlavští policisté zadrželi řidiče s 3 promile alkoholu. No, tak si na podrobnosti počkejte. Jinak přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký a příjemný podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Nebezpečnou jízdu na silnici 1/38 řešili ve čtvrtek odpoledne jihlavští policisté. Řidič měl tam totiž přejíždět z jednoho pruhu do druhého a bezdůvodně brzdit a tím ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. No a tak vyrazila policejní hlídka. 43letý muž měl 2,9 promile alkoholu a na místě přišel o svůj řidičák.
1: Policie Jihlava.
2: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

Brutální útok na dceru Bočanové. Volání o pomoc. Vítejte v bulvárním okénku. Herečka Mahulena Bočanová je na kritiku ze sociálních sítí zvyklá. Tentokrát ale zveřejnila slova, která překročila veškeré hranice. Neznámá žena totiž vulgárně napadla

0: Byla nejen herečku, ale také její 25-letou dceru Marinku, která má poruchu autistického spektra. Označila ji za dementa a kripla, zatímco Bočanovou zasypala těmi nejhrubšími nadávkami. Některý lidé umí být krutý.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pondělí 20. července a my se společně teď můžeme vydat do pražského Klementina, abychom zjistili, jaké v tento den naměřili a zaznamenali tamní meteorologové hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 20. července v roce 2022, kdy bylo 35,7. Naopak nejstudenější 20. červenec byl v roce 1996, kdy bylo jen 8,7. No a dlouhodobý průměr na tento den je už od roku 1961 zapsán pod hodnotou 19,5 stupně. Dámy a pánové, a pro dnešek je to všechno. Já vám všem přeji hezký zbytek pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a budu se na vás těšit zase zítra v 11 hodin dopoledne. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš níčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Centrální evidence psů má za sebou první týdny ostrého provozu. Veterináři do registru zatím zapsali více než 64 tisíc domácích mazlíčků. Většina pejskařů nové opatření podporuje. Registrace psa do systému je povinná. Vyřídit ji lidé mohou při nejbližší návštěvě veterináře, nejpozději však při povinném očkování proti vzteklině.
0: Co se děje v kraji?
1: Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí na začátku měsíce. Krokodýly nilské plánuje k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, když se inspiroval kontroverzním a nepříliš úspěšným projektem v americkém státě Floridě, kde zadržené nelegální migranty umístili do detenčního zařízení v bažinách obývaných aligátory. Vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Oproti předchozímu vydání si dvojnásobná grandslamová vítězka polepšila o 6 pozic.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy, nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Měří prudel z Mimoně. Měří prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty haupny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka u pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. A jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal, čekej a top. Když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, už bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, kdy si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženskými, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe, a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
0: Hravé léto na rádiu.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekvapení.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Počkej, zastav!
2: To je Kája.
1: Ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, já si panáka, pojď. Ne, pojď sám žrát.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Neberně, že mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypoj já... Vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem sám žrát.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, neberně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
1: ahoj. Pojďte, ahoj.
2: Pojďte,
1: ahoj.
2: Pojďte, ahoj. Pojďte, pojďte,
1: já si tě najdu. Třeba v Praze!
2: No, najdeme si ho.
1: Nebo v televizi!
2: Nemáme čas, pojďte.
1: Co ne? Taxíkem tam pojedem,
2: no, samozřejmě,
1: hotové.
2: Pojďme, to je jedno. Na to máme, že jo?
1: Že se nezastaví, nebo... Kále! Ahoj!
2: Všichni dívají, pojďte.
1: Proč ale, není to hňupka, já?
2: A je, to víte, že je.
1: No, co to je? Bude se krása napít, ne?
2: Posaďte se.
1: Ne ta slivovica.
2: Posaďte se.
1: Je. Škoda, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necítím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
0: Máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
0: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance.
1: V poradní kance.
0: Poradní kance a jiná na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
1: Vy jste v rozvodu.
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký odlože?
1: Myslím, jako, že se rozvádíte od stůl a odlože, jak odlože, to od postele.
0: Je to odlož, no, tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z míne. No, to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
1: No jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
1: Jo.
0: Xiong hai fu, hung ce cheng, Ping Xiong Tai.
1: No jo. A co to jako znamená?
0: Co?
1: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to je, no to to jo, nevím, to víte a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
1: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
1: No,
0: co jiného by to mělo být, že
1: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
1: no,
0: jo?
1: Tak...
0: Ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím, víte. No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi naš manželí taky. Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzali, kdyby dědila po někom jiným.
1: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně.
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci vzít takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte? Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, jo?
1: A na co si stěžuje? Vaši...
0: Furt si na něco stěžuje.
1: Děte.
0: Pořád, no. Pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte.
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
1: No,
0: Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
1: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: No, ale chce na mě pořád jen peníze.
1: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
1: Jděte.
0: Může peněz na mě chce pořád.
1: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo.
1: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní, po hospodách?
0: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
1: Jděte.
0: No jo.
1: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá, no.
1: Dějte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
0: U mě, jo?
1: Já?
0: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
0: já vám to
1: pane
0: vůbec
1: Carbo,
0: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
1: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
1: No?
0: Já za to nechci vůbec nic.

0: na čase být.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho se marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích, a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán, a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík, a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle, a ten starý Steinmar, gentleman s tím věržínkem, povídá: posaďte se, matičko. Ta selka: pá, co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty? Pá, tak si vliš, prdel, babo, kulka. Tenhle ten, to mají v rodině, jak ten Kodet, tak ten dědeček, zápasili s pamětí, jak říkal Kodet, že na zkoušky chodí akorát zbabělci a tak se učí ty netalentovaný, jo. Tak tenhle ten dědeček dostal takovej kšeft, že zaskočí v Ifigenie na Tauridě, prostě takový melodramu, kde byla role kouzelníka. Nebylo tam moc textu, ale byl tam prostě text přesně na hudbu, a ten dirigent povedal: mistře, prosím vás, jak jsou tam tři vstupy, jak mávnu, musíte začít okamžitě ataka na tu hudbu mluvit, jakmile ne, tak to prošvihnete. Tak ten Steinmar se tam připravil takhle, a protože neměl hudební sluch, ten dirigent udělal takhle, jak udělal takhle, tak tento přesně prošvih, ten Steinmar, nic. Tak přišel a udělal jenom wow, wow, wow. To bylo poprvně, pa ježišmarja. Ježíš Maria, já neřek nic. Tak ten přišel: pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy. Tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza. Povídá: mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry. Když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je. Než tady má pán seboj hochu. Tak se připravil. Ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali. Ten Steinmar. Prostě nic. Tak přišel do té šatny, teď seděl v té šatně a povídá: Ježíš Maria, ten český národ, ty chudáci, přijeli z celé republiky, aby viděli to český umění. Já jsem takovej dobytek, že to celý s kurvima neřeknu nic. Ale copak o to, že jsem neřekl nic, ale to znamená, že když jsem nic neřekl, že taky nedostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit. Kodet má takovej dar, že je to

0: Odeta na ryby, tam k sobě na chalupu, jak šli na ty ryby, ten Rušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci a teď jak jezdili, tak vždycky křičeli: zdravíme naše přední umělce Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského. Nazdaroši, nazdarohoj! Ten Kodet, ahoj, ahoj, na ně dělal ten Hrušínský nic. Dojelo asi 20 kánoistů, prostě nic, až najednou jeli asi 7 kánoi a ten jeden z těch kánoistů řval: druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou druzi? Berou, berou! Ten Kodec si takhle s tou zapích ten prut a zařval na ně: majetek nám berou!
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to veselé oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí poset mění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka nakvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech? Značka Miluji kolektiv. do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já bych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
0: FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to ale... víš. To určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě. To je hrozný.
2: Ty, kdyby si byl pořádnej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle pozdě. Oni ty jsi takhle dlouho.
1: Podívej se.
3: Já si zalezu pod peřinu a bude to hrůzí zemí.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jí
3: můžu za to, můžu za to.
2: Já mám potravený celý, můžeš. Ona si si pozval.
3: Já
2: mám potravený celý
3: večer. Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
2: Ona lhát nebude,
3: ale prosím
2: tě.
3: Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne. Popovaž se, dostaneš ode mě těch pár facek, ještě
1: něco udělí. Tak buď ticho, už krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal.
2: No. Jo, tak to je hezký, tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No, hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to, to si tak opilej, nebo
1: Ježíš,
2: co?
1: Ježišmarja, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu řekneš mu to potom, to je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc se nenatahuj, nebo ti vrazím. A to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle
3: voloviny? Ale žádný blboviny nedělám, ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si
3: tím děláš? Prosím tě, mami, mlč už a dej mě pokud.
2: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
3: Tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout je to vyřízený.
2: Popovaž se, no, tak... já tě budu ještě podporovat, víš, aby si s ní spala.
3: Ale já si s ní spát, nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj.
2: Jo.
1: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
3: No já rád, já odsaď půjdu. A hned.
1: Tak ale ne, holem.
2: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
3: Dobře, se do mě nerozčilujte,
2: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
1: Tak já jsem úplně nahej, no.
2: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít mě stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou. Mě ještě usoužíš.
1: Ježiš,
2: a ten dedávno vám to jednou bude dělat tohle sto.
3: Ale prosím tě, spí. Já ti zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo?
2: No, to jsem zvědavá. Teď se ti leží dobře už?
1: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
2: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout tohle sto?
3: Nedává. Jsem na tebe zprostý a sám je na tebe zprostý.
1: Hele, ty jsi facku.
2: On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
1: Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí. A nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétního příkladu z vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze, ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferoval. A tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi. Obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz. Naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ní. A potom to večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ní. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydatý můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. Nedal by se, on by tam nešel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
1: Ne, to je právě ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
1: Ne.
2: Špekoune.
1: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
1: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská. Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. To má mě taková machrata.
1: Celý jsi to otočil.
2: Co jsem otočil?
1: Otočil jsi to.
2: Já jsem to otočil?
1: Ano.
2: No jo, já to opravím. No. Pane, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No to ještě horší. To je horší.
1: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
2: No tak plešounen.
1: Toho urazíš?
2: Volá palic?
1: Ne.
2: Bleskovka?
1: Ne.
2: Přírodní skýne?
1: Taky ne.
2: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
1: To není ono.
2: To ještě není ono. Už nevím to.
1: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
2: To je hezky, no. Některý i níž.
1: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
2: U některých se to i vymění.
1: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
2: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
1: Ano.
2: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
1: Pokud potkáte přátelé samozřejmě v globálu.
2: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
1: Globál.
2: V Tesku, v Bile.
1: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to zrůdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
2: No, to mě neuráží. Pěkný,
1: prosím.
2: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
1: Já jsem říkal pěkný naopak.
2: No, to je něco lepší. No.
1: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
2: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
1: Ano?
2: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
1: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, paž tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
2: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
1: No,
2: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitoneus. Ale byl takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ve ještě rozum.
1: No tak je.
2: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.